Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: Choď otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

tři fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.
1: Let's play football.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Čekuj
1: Fresh Radio
0: CZ. Fresh Radio.
2: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Spojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
6: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
11: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk.
14: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Dobrý den všem, pořad TechTok je tady, ladíte Fresh Radio a my se podíváme na to, zda opravdu tu pravdu objevili matematici nebo AI. Bude boj, uslyšíte.
1: TechTok s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Umělá inteligence nebo člověk? Toť otázka. Hladíte Fresh Radio, dobré dopoledne. No a AI fakeuje, co se dá. Na to už jsme si zvykli, ale teďka možná průser, protože tvůrce AI oznámil, že jeho inteligentní model našel řešení nějaké psychorovnice, určené k proudění kapalina taky plynu. No a matematici se s tím trápí už několik desítek let, což by bylo super. Jenže AI ve stejný den zveřejnila podobný směr stejné vlastní výsledky. No a právě to zobrazilo i u těch matematiků skoro to samé, jo. Takže teďka je problém, jestli to AI skutečně objevila, jakožto tu novou cestu sama, nebo se jenom nějakým způsobem dostala k nápadům lidí a bere to jako vlastní nápad. Pravdu asi ví jenom ti daní aktéři, každopádně prý to ještě nemá dohru, tak jsem sám zvědav. Tech Talk.

What comes next will be marvelous.

0: Velká mobilní konference je za námi, no a jak dopadla? Někdo má rozporuplné pocity, někdo je nadšen, každopádně, co do zařízení dali, to už se brzy dozvíte na Fresh Rádiu.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Tech Talk.
1: Nové jablečné telefony dostaly čip a když čtu jaký, tak půjde prý o pořádný výkonnostní skok. Snad poprvé v mobilu se teda objeví procesor vyráběný pokročilým 2-nanometrovým procesem. No a teďka, co píšou, jo? Pyšní se hlavně dvojnásobným výkonem části, která je určená pro umělou inteligenci a teď jako soukromně, jo? Kdy ta AI vůbec k nám do Evropy do toho mobilu dorazí? To sám neví snad ani bez tak tvůrce, no ale vlastně výkon pro Evropu, jestli je takový vůbec nutný, to ať si radši posoudí každý sám. Hladíte Fresh Radio, buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk. Píšete si s nějakou firmou zprávy přes četovací platformu? No a možná už za chvíli nějakým způsobem i nebudete. Z jakého důvodu? Uslyšíte už za moment na Freshi. Tech Talk. Tech Talk. Yes.
1: Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Aplikace na posílání zpráv se zelenou ikonkou spadající do koncernu ostatních známých sociálních sítí tak zůstává frešáci pro běžné zprávy s rodinou a kamarády zdarma. Jenže co vy, co máte biznis, tak vy asi zapláčete, protože od října začne společnost účtovat firmám každou zprávu, kterou přes firemní platformu WhatsApp Business odešlou. A bude jasno, jestli konverzaci začala firma, nebo jste jako zákaznice ozval vy, je to úplně jedno, prostě platit budu za každou odeslanou zprávu. Takže až firmy z ničeho nic té dané platformy zmizí, tak asi už budete vědět důvod.
1: TechTok s Honzou Foltýnem. Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

0: České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino stegosaura!
4: On chodí!
2: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
12: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
11: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
13: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
14: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Startuje druhá hodina Tech Talku, no a co dále se na Freshi dozvíte? Samozřejmě něco technického, třeba z období televiz.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tech Talk.
1: Chytré televize jsou dneska levnější, větší a taky schopnější než kdy dřív, jenže nízká cena nemusí vždycky znamenat výhru. Kromě těch balastů, co se tam instalujou, tak v podstatě jsou tam taky předplatné aplikace, no a to je asi tak to nejcennější, co jako si myslíte, že můžou udělat, jo. Jenže aféra vznikla kolem jedné z nejbizárnějších značek a točí se kolem sběru dat, toho nejdůležitějšího, co my osobně máme, že jo. Data jsou šílená, no a moderní televize umí rozpoznávat ještě více, než jste si mohli kdy myslet, jo. Třeba berou data z vašeho kabelu, co berete, berou i z HDMIčka, no a lidé v USA se začali bouřit a jen tak mě zajímá možná věc od vás. Vám by to bylo jedno, nebo by vám to taky vadilo? Mně by to třeba vadilo.
0: Tech Talk.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Podvodníci jsou stále tady, no a zase vymysleli nějakou fikanou blbost. Poslouchejte a buďte připraveni, hladíte fresh, budete překvapeni.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Tech Talk. Podvodníci jsou fikaní a už v podstatě neplatí pozorné hesla, protože někdy šmejdům stačí, když jim sami odkliknete souhlas. Hrozný, já vím, frešáci, je to šílené. Každopádně nový typ útoku využívají přihlašování přes e-maily a možná už jste se s ním taky setkali. Buď ikonka Gčka nebo okýnka, kliknete, vyjde vám přihlašovací obrazovka, která může být vlastně úplně identická, takže člověk jakoby nemá pocit, že je na nějaké falešné stránce. No a problém potom přijde až po daném přihlášení. Kdy vlastně aplikace požádá o oprávnění, třeba ke čtení počty kontaktů nebo třeba k dlouhodobému přístupu k účtu. No a najednou vznikne problém a už má vaše údaje a Bůh ví, co s tím může udělat. Jo? Takže bacha na to, protože ta bezpečnost je teďka čím dál tím horší a horší. Hlídejte si ty odkazy, co klikáte.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Tak co pak jsme se dneska na Fresh Rádiu dozvěděli? Šmejdi už nechcou heslo, stačí jim prostě jenom váš souhlas v aplikaci, který nevědomky potvrdíte a pak se divíte, co pak se to děje. Některé chytré televize tak vyčerpají vaše data, aniž o tom víte, no a pak někteří řeší, co s nimi, jestli se třeba prodají nebo v podstatě využívají ve váš prospěch. No a taky jsme řešili četovací aplikaci se zelenou ikonkou. Ty budou pro firmy dosti drahé, no takže jenom abyste se nedívali, že třeba časem nebude nikdo odpovídat na vaše dotazy v rámci firem skrz danou platformu. TikTok.

0: Tak jo, TechTok je za námi, přeji všem dobrý den, no a těším se na vás opět zítra mezi 9 a 11 na Fresh Radio.
1: TechTok s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Fresh.
1: Já se musím zastat trošku té Evičky, já jsem říkal, že je snad jako, že má nějaké to kýlečko navíc. My musíme říct, že holky, ať víte nebo ne, chlapi to mají docela rádi, jo?
2: Ano.
1: A já myslím, že Evička to má jako dobře, jo?
2: Já to mám na Evičce rád.
1: No.
2: Freshovka Honzy Kuchaře po delší době v éteru Fresh Rádia o reality show Superstar, která se po 5 letech vrátila.
0: Freshovka. Freshovka. Honzy Kuchaře. Kuchaře.
1: Naskok v rádiu, tak zas hledám téma. A mám ho, bo nová zas Superstar od znova. Když influencer nevyjde, tak jdeš zpívat. Tak říkám se, že se zkusím tež na to podívat. Musím říct, že výkony jsou sem tam překvapující. Na také smrady sotva 20 roku žijící. Ale senioře v porotě se s tím neserum. Sem tam borokům mladým jejich sny beru. No. Však majum zastání u té Farné a Kalina. U tého mladého, co o těch pistaciách zpívá. Jsem už pamětník, co viděl vítězit Langerovu. Tak nevím, jestli se to zaspustím znovu. Tento rok to vypadá spíš na takovou vítězku Horvatovu.
0: Best of Fresh.

nejlepší old school, který znáš.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
6: Would you go to bed with me?

tři fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Milénium Lumia Moškovského.
1: Rok 2006 přináší náhodný mashup, který ale změnil kariéru Davida Getty. DJ Joachim Garo spojil Gettovu Love Don't Let Me Go s skladbou Walking Away od The Egg. No a výsledek? Remix je tak skvělý, že vychází oficiálně a stává se jedním z největších crossover hitů klubové scény.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh. Nebo návrat se Brzbyho, to jsem viděla jako holčička.
1: Na co ty koukáš? Já jsem fascinován, Moni.
0: Návrat se Brzbyho neznáš.
1: Já jsem tebe typoval na takové ty jako klasiky, Slunce, seno.
0: To já si pouštím třeba jako kulisu, když se chystám, připravuju nebo dělám do práce a mám to jenom jako podkresu. Ale tohle jsou filmy, kterým bych já chtěla dát tu 100% pozornost, jo?
1: Tak jo.
0: A návrat se Brzbyho, tam hraje Richard Gere, holky.
1: Richard Gere? A tebe to docela bere, vidím. Jako
0: no,
1: že...
0: mě to bere, je to bere a pak tam s ním hraje ta, co hraje v Mlčení jihňátek. Tak jak ona se jmenuje, tu vyšetřovatelku.
1: To já jsem paradoxně nikdy neviděl Mlčení jihňátek.
0: Ty jsi to neviděl?
1: Jihňátek.
0: Tu památnou scénu, kde neviděl. Si dá ten chlap toho pindíka, si tak jako složí, mezi nohy to zasune a dělá, že je holčička. To jsi neviděl?
1: Neviděl nikdy, to ne, to jsem fakt neviděl.
0: Tak jenom pro tuhle scénu bys si to měl pustit.
1: No, děkuji ti za tip, já teda jako o tom popřemýšlím. Stanley nám ještě píše, já bych si pustil na 100% návrat do budoucnosti 1 až 3.
0: Jo, no jo. Best of Fresh.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
5: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Za trancovým projektem zvaným DJ Visage stojí dánský DJ Martin Sick, rakouský producent Norbert Reichert, kteří se zapsali do hudebních análů taneční muziky v roce 2001 hitem Formula, plným zvuků aut, ruchů ze závodu, ale hlavně komentářem oslavujícím legendárního jezdce Formule 1, tedy Michaela Schumachera, který bohužel dodnes bojuje s následky pádu na lyžích.
2: Alešův Old School.

Rekord in 2 Sekunden. Schumacher.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s prulískami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
13: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
14: Tech Talk.
15: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Every day since you, I knew from the start, I never felt

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A od oslavy na Freshi se vrhám na nejkrásnějších oteckou v Hollywoodě. Tak koho byste si tipli, babi, vy? Byť sexy symbolom je jedna věc, byť dobrým otcínom je druhá. Ještě donedávna byly ideálom mužské krásy, najmä svaly, drahé auta, dokonce imič nedostupného alfa samca. No ale dneska mnohé ženy vnímají atraktivitu úplně jinak. Čoraz viac si cení empatiu, zodpovednost, emocionální zrelost a schopnost být prítomným rodičom. A samozřejmě prítomným rovná se dobrým. Toto ma prekvapilo, do ankety sa dostal Brad Pitt, otec 6 detí, bol dlhé roky považovaný za ideálneho rodinného muža. No, po rozvode s Angelinou Jolie však mnoho príliš spory o deti nevyhrával, že? Dokonca prišli nejaké tie verejné obvinenia, ktoré výrazne poškodili jeho imič. No, kto ale neprekvapil, je Tom Hardy, drsný filmový hrdina, je v súkromí prekvapivo citlivý tatino, svoje deti prísne chráni pred médiami a o rodine hovorí len výnimočne. No, alebo taký Hemsworth, australský fešák a predstaviteľ Thora patrí medzi najobľúbenejších hollywoodských oteckov. A asi aj takých najvzornejších, čo poviete? No každopádne, takýchto krásnych, sympatických oteckov budem pokračovať, ale samozrejme až po muzike, počujeme sa.
0: Skandál s Marikou.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh. Já jsem po dvou letech byl opět moderovat Guláš Fest.
1: A proč až po dvou letech?
0: No protože...
1: Minulý rok tě nechtěli, ne, protože ono, si to hodně snědal minulý rok.
0: Ono se to jako nějak rozkřiklo, jo. Takže já totiž dva roky zpátky moderoval Guláš Fest v Olbramicích. Jo? Letos jsem zavítal do Háje ve Slezsku, jo, a moderoval jsem Guláš Fest v Háji ve Slezsku. Gulášů bylo dohromady 7, byl tam nějaký jako hájecký, pivařský, daňkový, byl tam...
1: Daňkový,
0: no, jako z Daňka.
1: Jako Daňčí, jo.
0: Ano.
1: Jo, Daňčí, jo.
0: A já tomu říkám Daňkový, no.
1: Tak jo? Možná to servíroval nějaký, dělat z Daňkou. No to je jedno, no
0: tak
1: a
0: jo,
1: dál.
0: Je byl tam Daňkový, říkejme tomu Daňkový.
1: Jo,
0: aspoň
1: a
0: jako
1: vzali
0: to...
1: si odborníka, to jim chválím. Na to moderování. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
0: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Best of Fresh.
1: Říká se tomu podzim, protože já už jsem viděl vlaštovky, jak už se scházejí na drátech a pomaličku se chystají odstartovat do teplých krajin, a to se mi ještě nestalo. Já jsem poprvé přes den v autě po létě topil.
2: A teď jsi zaspustil klimu, že ti je horko.
1: No dobře, ale tady to je vydýchané, tady to je nějaké... V čem jsem?
2: Přechodu.
1: No já můžu být maximálně na přechodu pro chodce, to jako mít můžu, ale v přechodu určitě ne. No a chtěl jsem jako říct ještě jednu důležitou věc. Už tady lítají ty černé okřídlené potvory, co dělají... Takže už je to tady.
2: Jo. No podívej se, ono se to asi dá čekat v září, víš?
1: No já jsem myslel, že ještě chvilku jako ne...
2: No, asi jo.
1: A jestli se vrátí ty baby z léta, myslel jsem tím samozřejmě babí léto, tak ještě můžeme čekat nápor berušek, které mají mnohotečné, jako víc teček, než je zdrávo.
2: To je pravda, milý Marku, to je pravda, ale víš, co na tom úplně to nejhorší pro tebe?
1: Ne.
2: Že holky se zase začnou oblíkat.
1: Tak to je konec světa. No, to nepřežiju. Best of Fresh.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je,

0: kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz
2: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Jo, bez ponožek jsem přišel boss a narazil jsem si nos. Koukej na to, no vidíš?
2: Jo, ty máš takové ty domácí ťapiny.
1: No, no.
2: To můj teďka používá, když chodí po balkónu.
1: No tak a co, jako? Tak já jsem ty. Taky na balkóně,
2: no,
1: teď, jako,
2: jasně,
1: chápeš?
2: A prosím tě, jenom tak jako by the way, mám dotaz, jak se ti tady v těchhle botách řídí?
1: Výborně.
2: Jo?
1: Jako dobře.
2: Nepotřebuješ jako pevnou,
1: já jsem jako
2: pevnou oporu.
1: Ne, já nepotřebuju, já jsem zvyklý.
2: I boso.
1: Já jsem zvyklý i boso, takže v pohodě, no. Jo. Paradoxně, jako nejhůř se mi řídí asi v polobotkách. No.
2: Jo,
1: ne, za mě nejhorší.
2: Prostě nemám zkušenost, že jo, takže.
1: No tak jasně,
2: budu věřit.
1: Tomu já rozumím, no.
2: No a někdy si v žabkách si řídil takový
1: typ. Moni, je tady jeden fakt, který možná ještě nevíš,
2: no.
1: Po tak dlouhé době, co se známe.
2: No.
1: Já nesnáším žabky.
2: Nenosíš, nikdy
1: já
2: jsi neměl.
1: Já nenávidím normálně mezi těma prstama, kdo to vymyslel, to je něco.
2: Jo, to je takové bolestivé, já to taky nemám ráda.
1: Já to nenávidím, Ne, prostě
2: tak,
1: žabky.
2: Pochopila
1: ne.
2: Jsem, jasně.
1: V žabkách nejdu ani do smetí vyhodit, ani na ten balkon bych nešel v žabkách. Mě to nikdy, já nevím. Mě to někdy mezi tím prstíkem, víš to.
2: Ne, my jsme tohle pochopili, není důvod se rozčilovat.
1: Jo, pondělí, já jsem v pohodě.
2: Pondělí ti přinese i jiné nesnáze, vsaď se.
1: Já věřím, že ano, určitě.
2: Nějaké žabky. Best of

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Německý DJ Tonka už po několikrát navštívil Ostravu a jiné moravské kluby. Na svém kontě má spoustu jednak úspěšných remixů. Vzpomeňme třeba Push It od Salt and Pepa nebo Love Shack od B-52s. Taky rád dodnes hraju a funguje jeho verze hitu Kalimba de Luna. My si dnes dáme jeho pecku z 98. She Knows You, která vedle Don't Be Afraid patří mezi to nej z 90. let.
2: Alešův Old School.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Tech Talk.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Jaj, toto ma zaujalo, tak som sa rozhodla s vami o to podeliť. Čo si myslíte o Číne? Dobre, nemyslím to jedlo. Pamätáte sa, čo sa kedysi tvrdilo, ako to majú s tými psami a čo ten Facebook a Instagram? O druhom najľudnatejšom štáte sa dnes píše veľa. Čínska ekonomika je druhá najsilnejšia na svete. Čínske elektromobily postupne dobývajú svet, však vieme, že? No, čínske rýchlovlaky denne najazdia tisíce kilometrov. Kdeže sme urobili chybu? No, čo ti naši odborníci? Na čom si to sedia? Dobre, nič menej. Napriek tomu má stále veľa ľudí Čínu zafixovanú ako chudobnú krajinu so zvláštnymi zvykmi, kde všade jedia psov a kde kvôli smogu vidíte len na pár metrov. Aká je ale pravda? Čínska kuchyňa patrí k najrozmanitejším na svete, aj kvôli tomu v nej nájdete najrôznejšie suroviny a chute a neskutočné. Čínsku kuchyňu proste zbožňujem. O severe Číne sa hovorí, že má slanú kuchyňu, východ sladkú, juh pikantnú a pozor, západ kyslú. A ešte pikoška. Pokiaľ ste teda nevedeli, v Číne sú skutočne blokované sociálne siete. Nefunguje tam Google, Gmail, YouTube a dokonca ani WhatsApp. Ak si teda nechcete nainštalovať špeciálny program, stačí mať predplatený balíček. No a ako inak, užívať si to, ísť do Číny, hneď by som to brala.
0: Skandál s Marikou. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy.
2: Je, tam je dinosauří mláďácko.
4: Mimino Stegosaura.
3: On chodí.
5: On je živý.
2: Hoši, velké řeště s prolískami.
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký.
4: Ten má krk až do nebe.
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: No, super.
7: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Rakouský projekt Global DJs přetváří filmovou hymnu What a Feeling v nekonečný taneční motiv. Vzniká spontánně a to během festivalu v rakouském Linci. Kapela dokonce vyhlásila soutěž o nejlepší single long, který se stal v klubech rituálem. Skladba spojuje generace tanečníků od 80. let až po mileniály.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh.
1: Já se tam tebe.
2: Jo, takhle. Jako, jaké, no, jaké si to udělám, ty? Takové to mám. No, tak já jsem se rozhodla, že si to udělám hezké. Takže já budu mít v pondělí naprosto ideální. Neočekávám střet s žádným nepříjemným člověkem.
1: Ano.
2: A když ano, tak jsem se dneska rozhodla, že to všechno bude i tak v poklidu.
1: Výborně. A no, plány?
2: Nebudu se stresovat ještě více. Plány, pracovní, pak jdu na třídní schůzky odpoledne.
1: Aha, pracovní. A, tak...
2: a večer se uvidí, jestli si otevřu láhev, anebo mi bude stačit deci. Best of
3: Fresh. Fresh. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: TechTok. TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: TechTok. Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: To je taky dobrá sekačka tohleto.
2: Jsem si ty zrovna chtěla zeptat na to, co si o tom myslíš.
1: Ne, super, jako pohodě, dobrý.
2: Protože mi to připomnělo, já nevím, jak se jmenovali, to bylo na Kalrosech, byli na té druhé hlavní stage, takové to asijské
1: K-pop.
2: K-pop prostě, to byla trio nebo čtveřice, já už nevím, kolik jich tam bylo těch holek. Ale to mělo tak obrovský úspěch. Mm-hmm. To byla vlastně tak strašná blbost, pro mě to bylo, jsem říkal, takový bizár, že vlastně mě to i bavilo, jako, mm-hmm. že to bylo fakt jako dobré, tak mi to teďka připomnělo. No.
1: Ne, je to super, no. Best of

Klaus na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: náš moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Manžel Whitney Houston, americký zpěvák Bobby Brown, zažil svůj první velký hit už v 9 letech, co by člen New Edition. A než naučil svou ženu pořádně lítat v drogách, na což ve finále ve vaně dojela, udělal i několik velkých hitů sám. Every Little Step, My Prerogative, Humpin' Around, ale taky Two Can Play That Game. A my si dáme tu poslední jmenovanou.
2: Alešův Old School. Travel.

0: tady rádiu. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Růžový sloň. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
16: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ding-dong song. Best of Fresh.
1: Upozorňuju, že tento vtip není vhodný pro děti a mladistvé, jo?
2: Takže si všichni teďka zacpěte uši, protože my jsme všichni mladiství.
1: Indiáni přepadli do stavník a starý náčelník vykřikl: všechny ženy povraždit a muže znásilnit. Ale náčelníku, ozve se jeden z Komančů, nepopletl jste to trošku? No a jeden z přepadených v růžové košilce říká medovým hláskem:
3: Božinku, co ty do toho kecáš, jsi snad náčelník? Best of
4: Fresh. No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
10: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Čekuj Fresh Radio CZ.
3: Fresh Radio.
4: All day, every day.

0: Fresh.
1: V našem týmu máme spoustu hudebně založených lidí, jo. Mikaela, která zpívá, přímo zpěvačka. Máme tady zaskakujícího Honzu Kuchaře, který umí hrát mimo jiné třeba na harmoniku nebo piano, a ten nám právě poslal hlasovku, protože my jsme první den v práci a on si užívá volna.
2: Jeníku.
3: Dobré ranko, my chcem pozdravit všechny, kteří to mají trošičku jinak. A kteří to mají tak, že v pondělí mají třeba pátek. Zdraví Honza, zdravím všechny posluchače, protože vyrážím s celou rodinkou tady s Brunem. Vyrážíme do Brna na výlet. Ahoj.
1: Kam? Ahoj.
3: Jo, dobrý.
2: Já kam říkáš?
3: Jak se to stopuje?
2: Jak se to stopuje?
3: Jo, a samozřejmě i s Elinou.
1: Jo. Jasně, to musel domluvit, aby neměl, že jo, nějak domácí nepokoje.
2: Kam, že to jede na výlet?
1: To já jsem neslyšela, to znělo jako do Brna, ale...
2: No, no,
1: ale
2: právě, to se ztrácí. Jako.
1: No.
2: Honzo, ať jedeš kamkoliv a jestli jedeš teda do toho Brna, tak...
1: Tak si to užij.
2: Držíme palce. Hezký víkend.
1: Přesně tak, hezký víkend ti přejeme.
2: Hezkou dovolenou.
1: Čau. Bon appetit. Best of.

0: Hezký koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk.
3: Tech Talk.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Močkovského. Německá partička Kaskáda vydává nahrávku Every Time We Touch v roce 2005, ale globální úspěch přichází až o 2 roky později. Eurodance Sound a silný refrén z ní dělají globální hit po celém světě, Ameriku nevýjímaje.
1: Milénium Lumíra Močkovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz niečo, dokonca aj zo zahraničia, Hefnerovú vdovu nespoznáte. A aké otrasné priznanie v sebe schovávala, to ani nepobriete. Nech je ako je, teraz sa so všetkým zdôverila. Christel Hefner dnes opisuje roky s Hugom Hefnerom úplne inak. Z Vily sa podľa vlastných slov skutočne oslobodila. Navonok žila život, ktorý jej mohli závidieť milióny ľudí, chodila na večierky plné celebrita, po boku mala jedného z najslavnejších mužov Ameriky. No, so svojím manželom ju delilo približne 60 rokov, wow. A ako sama povedala, cítila som sa ako odpad. Tio, tak na toto spomína. Tak to vlastne vnímala samu seba. Podľa Christel ju vzťah postupne pripravil o sebavedomie a pritom taká krásna baba, že? Nadobudla pocit, že mimo jeho sveta nemá veľkú hodnotu a že život vo vile predstavuje prakticky všetko, čo má. Myslím, že som mala absolútne vymitý mozog, tak toto priznáva. Dokonca tvrdila, že Hefner rozhodoval o tom, čo si oblečuje, ako bude vyzerať, akú farbu budú mať jej nechty, boty, vlasy, ako si upraví. Tak... Wow, tak niečo za niečo, tak šup, otvoriť šampáňu a oslavovať. Sloboda sa predsa oslavovať musí.
0: Skandál s Marikou.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
0: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

příjemnou pohodu při poslechu Ferish Rádia za mixážním pultem, gramofony a také mikrofonem je už Roman Chmiel. Moje maličkost, zdravím vás. Mám tady zhruba 20 vinylů a ty vám představím většinou klasiky, ale třeba i nově vydané věci. Je tady Groove 143 na známých frekvencích. Číslo 1 to byly Blaze a Astrology z EPčka The Instrumentals Project EP, originál z rok 2004 a letošní release z roku 26 na No Static. A teď zase originál 2008 Risk Sound System, The Sound Is Yours, Kerry Chandler Remix. Vydáno v tomto roce. Belgický label Souvenirs.

posloucháš Groove, je to pravda, i když hrají rychleji na můj vkus, kde jste zvyklí ode mě, většinou to je 122, 124, dnes začínáme 125,6. Trojka, Mofunk, F with me. Z EPčka Mind Condition, Volume 1. Stálice Peppermint Jam stále vydává vinily. Německo. A čtyřka, borec z Berlína, myslím, Oliver Dollar. A k tomu chlapík, který si říká ATMN z Detroitu. K tomu další ještě mistrový jejich Sanctuary v remixu. Francouz DJ Ward remix na Industry Standard z Německa. Lonský výlisek.

outside noise stays outside.

chvíličkou Oliver Dollar. A teď vinyl, který jsem avizoval na sítích. 20 kusů pouze. Nevyšel digitálně. Label Telepatin.

označen jako neznámý, ale je nám jasné, které samply tam jsou. DJ Lukas Holan, majitel Telepatinu.

Blade. Grammar Records, Praha.

Zlatá éra house music. Rok 99. Sulfuric Tex. Kleptomaniacs.

posloucháš Groove Live. Další parádička klasická. Salted Music Records rok 2006. Chtěl jsem si ji pořídit, pak tomu se váže historka. Námi, ale až na druhý pokus, protože přes tržiště, které patří Americe, už bohužel zatím nedošlo k dohodě, aby bylo možné proclení, takže všechny zásilky mimo EU smůla. Prostě vrací se zpět. Snad to vyřeší, soudruzi. Takže z Itálie místo z Japonska. Rusa, Sunrise. JT Donaldson, Essential Dub. The Flavor Savior EP. The Unreleased Mixes.

Byla tento old school, to znají všichni snad možná, ale samozřejmě v té pomalé verzi z videoklipu. Very stylish. Very stylish.

Dimitri from Paris, který je samozřejmě původem odněkud jinud, než z Francie. Tuším Istanbul, roční 63. A speciální vinylový mix Sea Dogs Heavy Garage Mix, který míchal Charles Dawkins, Yellow Productions, rok 98, pánečku, posloucháš Fežádio.

Dimitri možná má řecké kořeny, nevím přesně. Dimitrios Gerasimos, ale je to pan DJ.

0: desítka v pořadí. Hanzová hymna rok 2000. True Records z Belgie vydalo tento track Lego na Ritmo Devada Svex na Chacado Dub. A po letech Groovin, italský label, návrat, velice čest, Lego. To je groove. A možná časem bude Groovin.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, metropolitní radio.
2: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz
1: Fresh Dance Party!

Ale jo, ať chceme, nebo nechceme, podzim už je tady. Je tam kosa, co? Dobrý sobotní taneční podvečer na Freshi. Startujeme další díl zatím stále nekonečného seriálu zvaného Fresh Dance Party. Na můj vkus, pravda, trošku jiný hudební žánr, ale tohle vyšlo jako nová varianta, respektive nové verze se objevily. Jako je spíš klubovější, už to není tak trhlá elektro, tak jsem si říkal, ale jo, za to srandu. Začínáme dneska tím, kdo pojede po mně. Armin van Buuren! Blá, blá, blá. Samozřejmě novinek tradičně dost. A taky připomínám, že pokud nestíháte, tak od pondělka zase záznam na SoundCloudu, prostě takové ty klasické věci. Dobrý večer ještě jednou a jdeme na to.

Novinka číslo dvě na mě, respektive pro mě naprosto neznámá jména. Jeden si říká Patchy Boo, druhý Crack D. Ale song nazvaný Pod zrcadlovou koulí zní velmi dobře a to stačí. To je to podstatné. Fresh Dance Party.

Noční můra, doslova tedy v názvu Landlord's Nightmare. To je nový kousek od dvojky, britské dvojky, která raketově před lety vyletěla do světla hit parád hitem Kola. A mám pocit, že na letošním Beatce byli v Ostravě, že jo? Letos nebo loni, teď nevím. Camel Fat má nový single nazvaný Landlord's Nightmare. To je právě on. Fresh den!

Tyhle ty disco holky, tedy disco girls, se zaměřují na předělávání starších zapomenutých hitíčků. A tady jsme na počátku 90. Dokonce si pamatuju, že v té době jsem to hrával i já, pravda. Moc odezvy to u nás mělo, protože tehdy era house music v Česku bylo těžké sci-fi. Ale mě to prostě chytlo od začátku. Tehdy to byly Bass Bumpers, pokud se nepletu, Movie With Me. Navíc tady do toho je přidán ještě motiv z další 90. pecky zvané Good Life od Inner City. A nezní to špatně. Je to trošku komerční, ale na druhou stranu, no a co?

taky jedna z takových novodobých hvězdiček taneční muziky Duke Dumont. Má nový single nazvaný Ain't No Game. Vyšel asi 3 týdny zpátky a teď vyšly i různé taneční verze. Tohle je jedna z nich.

Tohle je svoboda. This is freedom. Taky už celkem známý taneční projekt Earth and Days. A hlavně povedený kousek, že jo? To je celý příběh, jinak bych to tady v sobotu reprezentoval.

Tohle to jsou další takový, kteří stojí na tom, že předělávají staré hity do komerčních stylů. Říkají si Flashdancers. Ale přiznám se, tohle neznám, nebo už jsem zapomněl. Typuju nějaká 70, 80. When I'm feeling.

Jestli mě paměť neklame, tak po hodně dlouhé době mám v novinkách hudebníka, který před lety měl několik velkých hitů. Gary Chaos. A tohle je zvláštní věc. Zvláštní, ale zajímavá. Body Shake. Ne, Booty Shake, Booty Shake, pardon.

tenhle ten motiv. A tohle už ne, tohle je zase z jiného songu, ale to původní, co před chvilkou dojelo, tak to je jeden z mých asi nejstrdečnějších songů. Pamatuju si ho někdy rok 1991-92, kdy ho vydali Nomad. Jmenoval se I Wanna Give You Devotion. Od té doby dostal spousty, možná stovky, desítky je slabé slovo, různých nových verzí, remixů, prav. No a tady nejnovější míchanice, zase několika songů dohromady, Ghost Masters, má House Devotion.

0: Když se řekne zkrátka HP, tak fandové muziky určitě zareagují. Jo, Scooter alias. On je vlastně Hans Peter, že jo? HP Baxter. Ale tohle to je jiný, méně slavný. HP Wins. I když u mě zase častější návštěvník už roky od něj dávám, jsem tam nějaké zajímavé kousky. A tenhle nazvaný Soul on Fire mezi ně rozhodně patří.
1: Co

takový povědomý smích, dokonce bych si typl, že to je možná vysemplováno z legendárních Spice Girls a jen jejich hitu Wannabe, protože tam ten smích je tuším buď na začátku nebo na konci a zní úplně stejně. Ale tohle je jiný, tohle je Jay Vegas, taky ten, který umí tvrdit muziku. Novinkový single What I Need. Fresh Dance Party! I když novinkový, zase ta melodie je už 100 let stará.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
11: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
10: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
12: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
13: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Fresh Dance Party!

další z těch mnoha tvůrců, nebo remixerů, nebo úpravců taneční muziky, který už za ty roky má celkem solidní jméno, ale pořád není v té vyšší lize. Luca di Bonaire. Tady se vypůjčil starou Havzovou klasiku, že jo? Navíc s projektem Casablanca Edits. Tenhle ten Dance Away v nové verzi. Tak

Dnešní doba nabízí tolik různých možností, kde ať už kupovat nebo poslouchat muziku, že se z toho vytváří takové jakoby kategorie podle toho, jak kdo je úspěšný, a když už jste třeba na Spotify, tak to už něco znamená. No a právě tam už jsou taky tihle dva zvaní Mirko and Mix. Roky dělají taneční muziku a to, že jsou na Spotify, tak jako to už se dá brát jako celkem solidní úspěch. Novinkový kousek nazvaný Ecstasy.

0: už nějaké 2-3 roky minimálně registruju tenhle ten projekt, který si říká Revival House Project. Dělají dobrou, takovou čistou houseovou muziku, vokální houseovou muziku a dost často tam mají nějakou slavnou zpěvačku. V tomto případě Katie Brown. Music is the way life.
1: Fresh Dance Party!

jedno z nejslavnějších jmen historie DJingu, Mr. Robbie Rivera. A s ním taky projekt, který se říká AP Drums. Move. Taková spíše už tech-housová záležitost, ale dobrá.

A máme tady poslední dvě novinky a taky poslední dva kousky dnešní Fresh and Sparty. Tihle ti si říkají celkem vtipně, podobně jako v Americe velmi slavné jméno San Francisco. Tak to trošku zkomolili a udělali z toho San Francisco. Work it.

poslední kousek, který se dneska vejde, a taky poslední novinka, a taky trošku už přetahujeme, tak rychle, rychle. Říkají si Up on Us. Taky s nima zpívá zřejmě zpěvák, který si říká Joe Killington. A takový klasický vokál, housík zvaný Off the Ground. Ode mě všechno, dobrý večer, dobrou noc.

Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

se našli. Máš, že mě trápí, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby,

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. What the fuck?

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: pokračuje.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh